što je vjerno što to vje, dobre prašenje. Ja vjem na kujiš dopad, kotri srpskih interpretov a džošesčih svišime. To je sprinja Denis Wenzel. Luba, ja tebje niče, nje najdu. Když Ištvan Kobeda nám zaspěvá po pověstčách Miso nohce jate byč. A jsme o konc prvnějé hodiny, slyšíme tež ještě Andreju Špitankovu. Ale něco jednače menšinu popečích, že jenže se dále, tu je Eva Max.

Naszcze, dešižo rybach pobyli čera například na tutom krásnym dniu. 25 stopňu je živé slibro čera išče raz docpivo. Dženca, že nimale zase tak vysoko, hač na 24 stopňu one dženca stupa. Doponia, že přečelne svunco so pokaza popodňu pak potom v ocenik akcioch. Milí zdejšči komičič, byli k našestě.

0: Rečný kľúčik v Srbským rozhlasu.
1: Džen sa s doktor Aniu Polončovi.
2: To pak je v obchodze jedna cumutonka. Hej, ľubí psipasúchario, daj kule sádu tre hústišo svišime. My s kolegami sme nedávno o tom šemyslovali, kak bychme dajku mysličku ze srbskými slovami vupravič moli. Svoniku namakame sčevovace ekvivalente. Luzistvo, luziske žádanie, přicpieče abo provokácia. Po digitálnym korpusu hornosrbšiny so dre najhustišo vúživate přicpieče a přicpievanie. Zdá so, so ste tole najpožitkovnejšie odpovednikaj, napríklad. Rečenie instrumenta bie trebne, předež na nim rač, bie hižo přicpieče. Abo v birove je to za nekurjaka přicpievanie, tež to by veselo kurjaka znesť. Tež pak chceme silnišo vúzbinič, so začúvame nikaké žádanie jako nevopronené abo nepřistojné, potom bychme skere rečeli vo luziským žádaniu, respektívne, so je dajke žádanie luzistvo. V dalším stopnovaniu, tež nás nekaké v obscenosti jara v občežuja, bychme drevo provokácii rečeli. Napríklad, tele stajne tvarnišťa nadroze a sem zjazane v okopuče sú za mnohý šoférov čistá provokácia. Što človek začúva jako přicpieče alebo přicpievanie, jako luzistvo alebo provokáciu, je dre na koncu odvisné od konkrétnych v obscenosti a osobinského začúvania.

0: Ihr Naposchestschich.
1: Serbski Rozwus. Pojeste. Im Studio Blanka Funzela.
2: Mehr sind narod na sitsch, dživat wo polyfoni, jesho, delet ne, prennig rutsch, po svojim zauženjove norwegski zetkava. Mehr zvobčilnikami betes, sastuperka nemsko-serbsko-ludova dživatva Julia Klingnerec. Cirko ne 20 kulturniku z doromade džesač kraju vuradžovaše vo zajimach dživatva, kotre so za indigene regionalne amenšinu reče zasadžuje. Za to chce so mezinárodný zviazk mez druhým vo spichovanskej sredky EU pracovač. Sič polifónie bu v februári budešine zaožená. Zamier siče je s pomocou zromadných dživadôch projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšim posedženju župe Andrij Zela Vojerece vítachu Žiljet Aulichu z Žižino, kotraše ze spočatka mjeseca nova regionálna riečnica župe. Nimo toho vúhodnočichu přitomni nedavnú kubvansku jizbu, kotraš vedžeše jich do Viesna muzea Jančajcach a do serbskeje švorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakua dále informuje z meja oktobre nazemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo Vojerecach. Na přemyslové přestrení Krynheleca Hamorské gmeny zariaduje přichodných dňach tvarnišče za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdžili sakský imobiliový a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja cí ze sobou zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich meine nasledne Nitsches Carbona a Tvarske Gelina Stach. Zdobom chce Technická Universita Kamenica

0: like.
1: Jeli so prašače štuto rano, že sač minčno pa na pol šest, či ich dajku Power Whoop Ruji, to je skupina ITZY z Južnije Koreje, pa takým štvrta generácia K-pop. A netko kajš slubjene. Mam nikotre pokyvy za vás. Započeja dženca po poňu Cioch, to vodmie sú zase kofi v Cioch, Sarpsky muzeu. Poteka moja Vúžica, ktorá šukáča z leta 1902 posta, je jeden z najvobúvanejších a najdleje existovaca formátu LND. Nasčenová poteka dokumentuje oficiálnu obrazovú politiku a sarpské strategie k sebezvičneniu. Na druhým boku dovolí dolady do sarpských sebestereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýči dženca přednošk skladnosť sobotutých v obrazách v umienieč referencie dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačer Sarpského instituta. Voklečanske dekanatne dušepastorstvo za dzieci przepošuje všech šulovjov od prvního do šestého letnika ze sarpských osadov na zhromadne džen pod heslom Starkmachttag. Tam tematizuje na vo sebe jednorovačne všetné situácie dzieci. Zamier tam je sebevedomie skrúčič. Zaradovanie ze stajne samsným obsahom za dzieci bude na sčevacích termínach. Prvný je sobotu 10. oktobra v Nebelčicach, ďalší v útoru 13. oktobra v Ralbicach a potom v stredu 14. oktobra v Radvoriu. Zhromadne dženy zají so stajne ráno cibulky na dživeč a dže hač to popolňa cioch. Přizevič za to môžete vaše dži do piatka. A niecko na zemie šako sú tiež tujšto nazemských výkov, taktiež ve Vázu. Lieca hižo 21. raz, započatk je piatk s kinovom večerom a nazemské viki započnú sa potom sobotu od dopoňa 10. A nedelu to runia od 10. je potom čičace svedžin.

Na, Euroliga Trasagenza sahi sim hižas kečmio, a tež pola muske ho narodného mústva DFB so runje to išto hýba. Jürgen Klopp predstaje júce svoj prvný kádr a hegen ma přitom tež mezdrujem Felix Keitel vod postupníka z Verskovej ligy Elversberg prvný raz podľa byč. Tež frankfurtský Younes Ebnutalib vači ako kandidát za premiéru. To byste bylo i hižo menje, s kterým již nedom kůjde líčiu nie. Klopp chce pošem zdaču, nedom kytro vůlky kádr nominovač, tež s menami, kterýž nima kůjde na celce. Juce ráno, džesačich, vieme potom viace.

0: Рене свого дженца Аюце. Сербським розвасу.
1: Elektrikária. Spoznaješ zvětša na vysku, kotrež debi službne auta a mjeno firmy. To však je typické znamia za milinu. Tež firma Šustarec elektrotechnika Nebelčice v Kamencu má taky vysk na svojich autách namolované a k tomu tež serbské napismo Sylny Team. Vo tym, kak sylnie viacač 70 sobu dživačerov romanče dživa, jesa Lydia Mačiova nedavno na vopeče Kamencu přesvědčiva.
2: Na wrotach Šustarec elektrotechnickie firmy wisa dwuryčne logo. W biuroach wita mnie wujki dziel serbsce. Vaurenc Handrik je hižo cínače litu sobudživačer zawoda z viacač 70 přistajenymi. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čilne kmanosče.
3: Te elektrotechnické povano skyre voboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kable čovač, abo puče utvarič, haj, tam so usto došt češke trase, kotrež dobijen zbirač, abo te kable na sebi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, zmozami duš porane čovač.
2: Vulki džel elektrotehnikarju firme džela na montaži.
3: Firma so skoraj specializovala na vulke logistiske hale, smo te že pa tvarili bydlena, wulke bydlenske komplekse w Berlinu a Lipsku. Poprom pod cywe niemskie popuczu. To jo skyre zrytka, co ma mamo takie wulke twarnyszczo tu w Wukolcze.
2: Najbliższe twarnyszczo je pola Berlina. 20 ludzi niekak na twarnyszczach je, tu chwilu wszystko mużojo. Ale jedna żona, która bezpoczatnie też rady sobą popuczu, je dżoka jedna czela Andrija Schustera. Energisce pokaza mi mać pet życi wulke plany, kotro su dżęca je wobuk. Ale na Schustrec klauszua.
4: Dziś ja niesem za dzieci miła sa wonka, bo by cool. Aj, jestem was sobą jewa, smo po rewizjonu na miste czynili. No, ladali, hat sone to prawe instalowali, kas mo to planowali. Hatte tykaczki, hatte lampusu, hatte typ trichi, hatte możne szodurichli, verteilere wacine ladali. Hatsch da scho tak trichi, hab os mas dumeli. Scho horre sali, hab uns zimmer, wie Büroe, scho da Computer nutzt dauer. Alle da schon hatte rade Kontrolle, no?
2: Loni su milizioch, litza, dwei wutschomnikai, stim su jaras pokojom. Cia po leta traje wukubwanie. Elektrotechniker dživa w modernych wobukach. Tež regenerativna energia a digitalizacija raje te rolu. Praj Handrik.
3: Na to przybiera. Su boli najprej na te fotovoltaikowe przyprawy. Han nik gajš te beža, oni buchu rade te auto te s tym nabivali, den duj menujce te lanč, so ta wallbox te z te PV borene romanči dživa, so dušence, so jo pševle miline, so so jenoj štuta energija nabije do auta, so do te mesobu borene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovanych smart living připravu, tak reca digitalny dom, kotrež zvučenosće vobydleria znaje, přibira.
3: Jem přes svoj kalendor, sadži na jen server, tam so determine vůčite, tak prajene, a pon te typeno například so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibira. Tak so nitko přizivenia za energiju v poskyčovaru bez problema online a s tým ty spešnýšo odbyte. A na tým však maja všice zájim.
1: Lydia Mačiova je pobyva ve Šustarec elektrotechnickej firmie v Kamencu. Našim témovom týdženiu zabiera nás riemeslo. A Vaurenc Handrik, študovaný elektrotechnikar, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Riemeslo dženca a juce. Serbským rozhlasem.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
1: Mezinárodná seč dživadvo polifónie je so teletne prvný kroč po svojom založeniu norvégskej zetkava. Mez obdielnikami je tiež zastupérka nemsko-sapsko-ľudového dživadva Julia Klingnerec. Cirkone 20 kultúrnikov z dohromady 10 krajov uradžovaš vo zájmach dživadva, ktoré sa za indigéne, regionálne a menšinové rieče zasadžuje. Za to chce sa mezinárodný zviazk mez druhým vo spechovanské sredstvo EU pracovač. Sič polifonibu v februári budešine založena. Zamier je s pomocou zromadných dživadových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarošim posedženiu župy Andrizela Vojarece vítachu Žiljet Aulichu z Žižino, kotráž je ze spočatka mesaca nová regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubanskú jezbu, kotráž vedeše ich do Vesného muzea Jančojcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v oktobre na zemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo vo Jerecach. Na přemyslovej přestrini Krynheleca Chamorskej gmene zariaduje přichodných dňach tvarnišćo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kež zdželi sakskimi imobiliové a tvarský management započnujú kunc mesaca tvarič. Na stač majací ze sobou zviazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam mez druhým na nových karbonových tkaninách sledžič. Projekt vači 34 milionov euro bene se přindus investicijského zakonja za vulove kunčine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zajšvých lečesatkách šamotonia, ríka vodnetka Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmínska rada Bošice čera vopsamknula. S dobom zabíraše svo na zmilinu a vodvodu do koho vokoho nedešo zaoda. Dotal běše ve úse nešto škúli ze šamotoniu zjazane, netko dyrby firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z výsky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mejíčel areál hižo přetvarja. On pak necha dotalne závod dále viesť,

0: Le pwoni nu wjacorym mjenšim předuzaćam přewostajć. Miesto Wojerecy wobdźeli so prynik róć ze swójskej akciju na europskim tydźenju mobility. Wot dźensnišeho muža kolesowario jen tydźen duo swoje kolesa darmotnje we kolesowych boksach při dworništšu, wužijskim namjesće a při torhosću wodstajć. Tam su před wiedrom a padustwom škitane. Zdobom hodža so tam zdjela tež baterije i kolesu nabivač. Europski tydzień mobility wotmiewa so hižo wot leta 2002. Stutem chce Europska Komisja komune motivować, klimje przykilene rozrysania za wopkat testować. A to bych u nasze pojeszcze, kotrež namakacze tež na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
0: Hajdenca wulada mydre spoczatnie słońco. Wot przypodnia albo krótko po przypodniu zmiemy potom liczyć ze zdeścikom, żywe slibro zalizy dżensa na maksymalne 24 stopniu, jutce na 19 stopniu.
2: Naše končinje dale šo svobodne nimo B7 a 90, staje je mje s Nedžišovom a Britnju Michalkami dale zaurina, tam je so njezbožo stavo. Hva kajš prajeno šo svobodne žane vyskače, jeli pak so to zmeni a v bioranja nešto vuladače, přizuče so rade polanaju, pak telefonisce, abo napisajče na moj povest přes četu funkciju v app MDR Serbia. Blanka a ja přejemoj vam dobu jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: A dobre ranje, tež, když spieva Helena Brezan-Hedušcina ze skupinu Kontakt. Nietko, dobu noc, peč, pana po sedmich.

0: Polícia z G.
1: Na związkowej drodze by 7.10 czerowiczok smertnemu niezbożu dojszło. Mies Niedzichowom a Brytni Michałkach prasny stieb informacjach policji. Osobuje a nakładne auto frontalnie doso. 7.10 letny szofer osobuje ha auta przysadzi przy tym swoje żywienie. Jena postoletny polski szofer nakładne auta są lochce zrani. Czerodla jak zraszce dojszło nie jest jasne nastata wiecna Škoda vůčině 80 tisac euro. Droha mě s Nedžichovom a Brytně Michalkach je přece ještě kompletně zaurina. Půnželu večer lepí policia v nímských Baslicách alkoholizovaného šoféra Kreislera. Podle 60-letného naměřichu nímale 0,6 promilu alkohola, dále ječ muž nesměděše, za to změnitko s konsekvencami líčit. Na minenem koncu tydženja so neznačive Bjerwałdze dieselowy tank ze 500 litrami čeriva pokradnili, a k tomu tež ještě nedom v odpovednu klumpu. Vecna škoda v učini 5000 euro, kriminalna policija so netko s tem zabira. Runde tak ze sledovacim padom, přetož na Vůžickým naměstče Vojerecach poradži so paducham noce na Punželu, po tamnišim ješčanským svědženju 300 metrů koporuho kabla pokradneč hodnota tutoho 3000 euro.
2: Tak, daleko po takým zdělinky policie, nětko slyšíme Teres Lindorec a potom mám pokyve za vás. Krutko po cibilku na sedomě.

Kajž pripovedžené niecko niekotre pokyvy za vás, za počejo dženca, to odmie sa zase kofi v Cioch, v Sapskym muzeju. Poponu Cioch, što by si myslio referentie dr. Robert Lorenz, vedomostny sobudževača Sapsko instituta, bunže vo protiku Moja Vúžica, kotra šúkaža už od leta 1902 a je jeden z najobľúbovanejších a najdlieje existovacích formátov ľudova nakladníctva domovina. Potek im džens poponu Cioch Sapským muzeum. Vokečanske dekanatne duše pastorstvo za dječi preprošuje šulorjev od 1. do 6. letnika ze srpskih osadov na zromadne džen pod hesvom Štark mach tak. Tam tematizuje na osebe jednore vašne šedne situacije dječi, tak zobrhu tute sebe vedome skručili. Zariadovanja ze stanje samsnem obsahom za dječi budže na sčevacach terminach 10. oktobra v sobotu v Nebelčicach, potom v útoru 13. oktobra v Ralbicach a posledný raz v sredu 14. oktobra v Radvoriu. Stajne od rania Cibylky Nadževeč do Poponiacioch. Všizivič môžete vaše dečo ište až do tutoho piatka. A netko na zem je však odmer sa tiež na zemské viki, napríklad v Vázu, to lieca ižo 21. raz, započatk bude 5 večer s kinovým večerom a potom na zemské viki so sobotu ráno 10. zahaja a nedelu od 10. odmieva sa tam dječace svedžin a budeské mieštanské bibliotece poskyčeja sa k predým na zemským čaporovým vikam všelaké zajímavosti od dječacech vecov přes samozotovené debienky, keramiku a porclín, umiestvo a tvore zvome až k antikskému čapore, to šo namakáče piatk vo 10. do večera 6. rešprajne budeské mieščanské bibliotece. Tak daleko, potekím niekotre pokyvy, dále jazz skupinu Total.

Kumšna inteligenca ma našedne džen voložič. Runočasnje unje džen a viace ľudži z branže přetem varnuje, so moli nierde kontrolu nad nej zubič. Minane dny staj mjezorim šef Anthropic Dario Amodaj a šef OpenAI Sam Altman za to vabivoj tempo pola vosebje vukonlivých KI-systémov znamenča trošku božič a vystatne napravy spiešnišo připodobnič. Tež nedeši KI sledžerjo Google DeepMind a Anthropic mjestem zjavnjem před možnými katastrofálnymi sčejami varnuja. Ale čerla netko šice naraz, to dalše kuriozne na tym, runočasne investuja předozača dále miliardy nové modele so džen a spiešnišo vubivaja a nichtu nohce ve vubidžovanju z konkurencu, vosebje z Chiny, na zastatka pšinč. Runje tute ubeđovanje je jedna z pričinu, čerdla je zromane, pomalše a vjestčiše ujiče tak češke. A Donald Trump? No, tun vo přidatnom regulovanju KI pošim zdaču z cova ničo ne džarži. Na prašenje, kak moli technologiju pod kontrolu džaržeč, rekne prezident USA, to jeničke što ješe treba je inteligentny prezident. Štojš voni Wiesermeier. Za njeho ste iskere na prinimistnje zovostanje USA při teme KI celé prietku před Čínu. Debata bude nás pod ekým najskere hišče kvílu převodžeč. Kak spiešne chceme tutu technologiju popravom dále uvívač a keľko vistoty dobí do toho zavěsčené byč, znamenča knefelkýš milinu hasne by tam zatvarju. No haj, češka téma. Címenčiny do sedmich je, netko zvýšime hišče Jana Boguša a potom přepodám povieščam do Drežan.

Jozef Brezana, skupina Janka Hanka, spievajú vo rozsudách. Hoja, ktoré rozsudy je naša hudžbná redakcia tvorivá, što ešte nastupá srbskú hudžbu v dženstnejšej cieči hodinie. Za Jörka Weisselberga sú so rozsudili Jachcu. Jemu přizapně se tež Anna Bickingec. A tohle je vězo Markus Moa od Lucy Schulzo na naši Bubi. To poteky jim krotká přeladka a dále, že tež nedom srbsce, tu je Zuzane Klimšová, sama po dvohách, dživič po sedmích.

0: Hač máš busové a hinajše voze dvoje předev zače, hač si jako ladarka s autom popuču, zoby ľudí zastarav abo zastarava, hač je všetne nádživo abo vozeš dječi do hudžbnej šule, mnoho ľudí je na auto prostče pokazane vo sebe tu pola nas na kraju a všech tutych přinesu pváčizne za diesel a benzín do zdžela vulkých vúzkosťov Blanka.
1: A ja vás sebe pitnú do tež předozačiljo remyselnice špedície, kýž voža tvore od A do B, džen sa ráno čítame o tým tež v Sakských Nujinách. A dokež nemôže im tuči ľudžo prajeť, tam im pokraju nejedžeme, tak husto žadaja si im rúne voľný podpíru od politiky. Aktuálne pači znečiriva činia vujke staroša, a predovšem to však so vúskutky na kúždoho z nás, když je benzín drohý, bylo ja tež zeživiť a trohe a šo, štož do kraja dovožujeme, štož mnoze tež nezrozumia je, zo sú pváčizne za naftu a benzín niže, hač pola nás, po takým druže niže, hač pola nás, po celé EU je nemská vodžaca, štož to nastupa. Treba mi jenoš našim susedom poladač, jenoš jako přikvat, český pváči liter dizela, aktuálne 2,07 € pola nás, kaj se te predetejši žorek, přerezne takhle 2,40 €, a to, že so od připodňa ještě raz stopnuje a přivodci.
0: Každopád, tu již nadžeja sa necko, a to nic jenom špedo začelio, ale tež celé normální ľudžo, když nemajú žádné hovorské dokody, so kancla měl svoje připovedené voloženia, tak spěšne kajíž možno přesadží a zostiduja svou vám potom tež skutky. No aj, ostaneme čipni. Ďakujem Blanka za informácie, niečo, že dále tu s Jokom Weisselbergom, sedom do napôvosmich.

0: Hranicko je na pol vosmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Mezinarodna sič dživadvo polifonii je so teletne prini kruč po svojim zauženju v Norvegskej zetkava. Mez v obdělnikami je bitež zastoperka nimsko-serbsko-ludova dživadva Julia Klingnerec. Cokone 20 kulturniku z doromade 10 kraju vuradžovaše vo zajímach dživadvach, kotrež so za indigene regionalne a menšinu reče zasažuje. Zato chce so mezinarodny zviazk mez druhým vo spechovanske sredki EU prucovač. Sič polifonii bu februari v Budešine zaožena. Zamier siče je s pomocou zromadných dživadových projektov kulturnú a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čerošim posedženju župe Andri Zilovojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nova regionálna rečnica župe. Nimo toho vuhodnočichu přitomni nedavnú kubanskú jizbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzea Janšajcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Česku a v novembre svojebne popodňo v Ojerecach. Na přemyslové přestrany v Krynhelecach Hamorskej gmene zariaduje v přichodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kaž z Želizakský imobiliové a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač majací ze sobou zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona tvarske džele nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam je z druhým na nových karbonových tkaninách sledžič. Projekt kvači 34 milionů euro a peneze pšindu z investicijského zakonja za vůlové končine. Vetruska ležonosť, na kotrež steješe zajšvihli česatkach šamotunia, reka nitko vetruska přemyslova přestrin. To je gmenska rada Bošice čera v obzamknua. Z dobom zabiraše sovo na zmilinu a votvodu doko a vokovo nedešel zavoda. Dotaj bieše veuse nešto škúli ze šamotuniu zviazane, nitko doby firma Poik z Kelna, krótkodobne šitke z Visky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mejčel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesč, ale poninu viacere menším předozačam převostajč. Mesto Vojerece v obdželi so prini kruč ze svojské akciu na európskym týdženju mobility. Vod ženznišeho muža kolesovario jen týdžen do svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništču, v užijském namestče a při trohošču vodstajč. Tam sú před vetrom a padústvom škytane. Z dobom hoďa so tam zdžila tež baterie i kolesu nabivač.

0: Preneslo Dženca Ajuce. Srpskim razvosu.
1: Elektrikária spoznaješ zväčša na Bysku, kotrež debi službne auta, abo tež mjeno firmy, to však je typiske znamio za Milinu. Tež firma Šusterec Elektrotechnika Nebelčice v Kamencu má taký Bysk na svojich autach namolované. A k tomu tež srbske napismo Silny Team. Vo tým, kak silne viacač 70 sobu dživačarjov Romaže dživa, je sa Lydia Mačiova nedavno na vopeče Kamencu přesvedčiva.
2: Na vrotach Šusterec elektrotechnické firmy visa dvůrečné logo. V byruach vítam je Vukidžel Serbse. Vaurenc Handrik je již od cínače letu sobučevačeho závoda s viacač 70 přistajenými. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čelne kmanoše.
3: Te elektrotechnické povanost, kire v oboje zjaza, když je nějaké doby vonka káble čovač, abo buče utvarič, hej, tam jsou husto dost češké trasy, kotrž doby jen zběrač, abo ty káble na sebi jara češké, a za to, kotrž plány písa, z mozami duš porané čovač.
2: Vůjky džil elektrotechnikáriu firmy dživa na montáži.
3: Firma se skrý specializovala na vůjky logistické haly. Musíme ty již pak tvarili bydlena, vůjky bydlenské komplexy v Berlíně a Lipsku. Poprom pod svoje nemské popuču. To je skrý zřetka, zase máme také vůjky tvarniště tu v Vukovče.
2: Najbližší tvarniště je pola Berlína. 20 ľudí nekak na tvarniščach je, tu kvíľu všetko môžojo. Ale jedna žona, ktoráž by spočatne tiež rady sobu popuču, je džoka jednačela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mač 5 žiči, vôľke plány, ktoré sú dženca je vobúk. Ale na Šustrec Klaušova.
4: Dnes ja nesem sa diči, mi sa vonka bolo bekul. Aj, jsme vás sebo jeva, jsme po revizionu na městě činili. No, ladali, hát co ne to pravo instalovali, kde jsme to plánovali. Hát tykačky, hát lampu jsou, hát typ trichy, hát šo možné, šo durišli, fatajlare očiny, ladali, hát to šo tak trichy, hát po jsme zdoma jeli. Šo hore zali, hát poncím já v bureu, šo do kompjutra nutstava. Ale ta žena to ráde kontroluje, no.
2: Loni jsou milicioch leca dvaj vůčomníkaj, s tým jsou jara spokojom. Cia po leta traje vukubanie. Elektrotechnika dživa v modernych vobukach. Tež regenerativna energia a digitalizácia raje tej rolu. Praje Handrik.
3: Na to přibiera. Sú boli najprv na te fotovoltaikové připravy. A nek gajšte beža, oni buchu rade te auto te s tým nabývali. Genduji menujce ty lánč, zo ta wallbox, ty z ty PV porane romančičve, zo dušence, zo jo převle miline, zo so jenoj štuta energia nabije, do auta, zo do ty mesobu porane komunikuje.
2: Tež zatva tak menujanych smart living připravu, tak reca digitalny dom, kotrž zvučenosti v obydleria znaje, přibira.
3: Jem přes svoj kalendor, sadži na jen server, tam so determine vůčíte a tak prajene a pon te typy no například so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibíra. Tak so netko přizivenia za energiu v poskyčovaru bez problema online a s tým tež spěšnýšo odbyte. A na tým však maja všice zájim.
1: Lydia Mačiova je pobyva ve Šusterec elektrotechnické firmě Kamencu. Našim témovým týdženiu zabiera nás remeslo a Vaurenc Handrik, studovaný elektrotechnika, je nám dolad do moderného povania dal.
0: Remeslo Dženca Ajuce. Srbským rozhlasom.

0: nábožné slovo.
1: Magenca Lydia Zopina z Kamenie.
2: Dobre ranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio vierime, so vopravdži ta spokojnosť v materiálnym neleží, ale v našim počavu k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viaco chcič, dola Jezus nas vúči, so máme džakoni byč. Dys so na to dopomíname, štož máme, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojniši byč. Spokojnosť voznamenia tiež Božu volu přiúzač a dôveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zdržač. Tak namakame viace míra a radošče v našim všetnym dňu. Poladajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče naplniť. Přeju vám žonovaný džen plný spokojnosti.
1: Čensniše nábožné slovo sme slyšeli od Lydie Zopinie z Kamenie na dávku a zamojitosti Radvorskeje osady.

A kaj šnucno hauron, takonja tež reporterojo srbského rozvosa za vás použice. Naši reporterojo a reporterky pobychu z Kameru na prapremiere oratoria Hulkotna voda. Dále máme za vás našich nosčach v obrazoch tež v obraze letušeho dňa votoreného pomnika z Pšiotuane, nimo srbského domu, šako je tež budeské studio MDR, nedželu svoje durie v opetuariam votorivo. A poladneme do Kamienca, gdzie štvária a vujivaja votnetka autonómne cepeliny při tamnišim letanišču. To a hišče viac namakače na našej strane internete v našej app MDR Serbia to Runia. Tam tež tožto dalších poskytkov za vás máme, kajž dječace vusovania, serbskú hudžbu a podcast nedelnejších vusovaniu, te nadinžeče audiotece ARD Sounds. Tošo, ďakujem rozvoz, uvemu popfatky, bies vabenia a dalších údavkov.

0: Jana Budževičić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Mezinarodna seč dživadvo polifonije sa teletne prenikruč po svojim založenju v Norvegske zetkava. Mez vopdžilnikami bi tež zastupjaka nemsko-srpskog ludovog dživadva Julija Klingnerec. Cokone 20 kulturniku z dohromady 10 krajov vuradžovaše vo zajimach dživadva, kotre so za indigene, regionalne a menšinové rieče zasadžuja. Zato chce so mezinarodny zviazk mestrujim vo spešovanske sredki EU prucuač. Sič polifóni bu ve februári budešine založena. Zamier je s pomocou zromadných dživadvôch projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšim posedženju župa Andre Zelo Vojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žiđinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nova regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomni nedavnú kubanskú jizbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzea ve Jančajcach a do srbske štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, zmeja v oktobre nazemský koncert Čísku a novembre svojebne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrini Krynhalecach ve Hamorskej gmene zariaduje v přechodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdželi sakský imobiliový a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač majací ze sobou zviazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona a tvarske džile nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam mezdrujim na nových karbonových tkaninách sledžič. Projekt vači 34 milionů euro, peneze přindu z investicijského zakonja za vůlové končine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zajšvých let žesatkách šamotovňa, reka netko Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obsam knua. S dobom zabíraše so vona z milinu a odvodu dokova vokovo nedešo zavoda. Dotaj běše veuse nešto škúli ze šamotovňu zjazane, netko drbí firma Polk z Kelna, krotkodobne šitke zvisky Čelič. Kajž bu čera znate, nové mičel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacorom menším předozačam přeostajč. Mesto Vojerece vopdželi so prvný kroč se svojskej akciu na európskym týdenju mobility. Od ženskýšho muža kolesovario jeden týden dôho svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništu, v úžiskym namiesče a při tolhošču odstajíč. Tam sú pred vetrom a pádústvom škytane. S dobom hoďa so tam zdžela tež baterie i kolesu nabívač. Európsky týdeň mobility odmiela so hižo z leta 2002.

Ja rečach, dženca rano hižo vo karierovych vikach vaj v Vajorecach, znanosť, če to svyšeli, na každý pát je to svuchoka svyšala a jeli ste so znano hižo merzali, zos če to zaspali, môžu vás mirovač, viki tam ve Vúžickým centoru, vodmývaja so hakle piatk a sobotu za týdžin, po takým 25. a 26. septembra. Vútrobný džak za Pokiu. Apropo Pokiu. Jeden pokiu za dženznišu sredu za vás přiušim mám dženca Cioch, je zaso kofi v Cioch. V Sábskym muzeju tu bude šinje. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobodživáčer Sábskeho instituta. Dženca ponže vo protiku Moja Vúžica, odráž vúkadža hižo z leta 1902 posta a jestem jeden z najdleje existovacích a najobľúbovanejších formátu ľudového nakladníctva domovina. Kofi Cioch, dženca Sábskym muzeju bude šinje. Vokličanské dekanátne dušepastorstvo za džiči přepošuje šulovio od 1. hač do 6. letnika ze sábskych vosadov na zhromadne džin pod heslom Štark macht tak. Tam tematizuje na jednore vášne všetné situácie džiči, tak so bychu svoje sebevedomie skrúčili. Zariadovania ze stajne samsným obsahom budú na sčiovacích termínach 1. vodmi vás so sobotu 10. oktobra dalšie potom 10. oktobra, prvne v sobotu Nebečicach, 10. oktobra v Ralbicach a v Radvoriu potom v sredu 14. oktobra stajne od rána Cibelky na Dževeč, hač do Poponiacioch. Hač do piatka môžete svoje džičo alebo džiči ešte přizivič. A niecko na zemie, všako sú tie šusto na zemské výky, jedné také budú ve Vázu, 21 raz lica ižo, započeja piatk večer s kinovým večerom, najprve za džiči, potom za dorosčených a poprvé na zemské výky započnú sa potom v sobotu do podňa džesačich a nedželu je vo džesačich tam namiestne potom džičací svedčení. Tak, daleko niektoré pokyvy s tým je již 12 menšinou doživečích.

0: Možné slovo.
1: Mađenca Lydia Zopina z Kamenej.
2: Dobranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio vierime, zo vopravdži ta spokojnosť v materiálnym neleži, ale v našim počau k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viac chcič. Tola Jezus nas vuči, so mame džakoni byč. Dži so na to dopominame, štož mame, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojniši byč. Spokojnosť voznamenia tež Božu volu přiuzač a doveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zďažeč. Tak namakame viace míra a radošče v našim všetnym dňu. Poladajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče napilnič. Přeju vám žonovaný džen plný spokojnosti.
1: Praji Lydia Zopina z Kamenej dženstnišim nabožným slovie, na roku a za mojitosti radovské osade. 4 do 9 je.

Ja, a vetvaríš, co menáš program ze serského štúcku a dokola, že příbli, že jo se nento redne cestách k jarmu šou, sme toštem spio o za vás upetali ze spívarku Moniku Klesec.

0: Ljubo je še srske spive, srske živadvo, a pošajnsku přirodu penje bide lepše pašč pšiš petk doberko na srske conovanje. Kupka kula bula ešte raz ustupio, a do toga doživio še živadvo při Rizce, Frank Kosek teke sobu grajo, a jo mi gronju na co mogu se gešči jaseliš.
1: Tam sú te povešové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přigodovajam, tam kak to njega bo v botach a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, a te, na tých živadlových stacionách, ja by tak kroni tam se teke spiva a potom máme teke živu muziku z Kulobulu teke na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to kroni po tom cunovanju, pen viacor, nic vůžo pen ještě ten koncert vid kupky kula bula.
1: Jo, tam je také ten koncert. Tam jsou také serské štucky pedla, jazzové štucky také.
0: Ako například máme my jeden titel?
1: No, například Spivo Verge máme tam, to je také taky serský jazzovaný titul, já byl groni. A ještě druhý, máme také internacionální tituly s serským textem. Například engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve srské řece, ve plotách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také srský, ano, a všako rakovický.
0: Jo, kvando, to máme také našom archivě, a to net za vás krajome, do toho ještě raz vespětujem srské zónovanie, doživio šo ten týždeň pětk ještě raz při Zelené Luce, Barkovách, Nímský jo toto ústavadlišo zur Grünen Ecke, zóne vedjedu tam jacor, zegar šestčich, naposledy mich a sedy mich sledne zón, jo anin to grajo, spiva a spiva, kupka, kula bula, juža raz za vás.

Jezdži dva. Sledne živa su se docenili, ten pjetk budu jen svitosne přepodaš kamarátkam a kamarádam při sportnišču. Dvě lišia novotvary trawa, negaž neskoro 120 let star dom nejo vedpovědoval vici aktuálnym petrebam ognovejo obere, to nejo ešti koinc tych tvarskich živo vejse, prevoz bužo skoro zachopiš tvariš nowy vejsny dom a to teke při sportnišču. Ve botach a gelach nento derje namakajš grybe. Ves rešt septembra mržo gronič grybove eksperta Lutz Helbich až jo dobre grybove leto. Mimo kradu suchých lešojských mjasecu, to se tola dosť napadalo groni Helbich, vesebne tam žož jo mokše a nakšome gelo grybe rostu. Přiberajúca suchota pak jim to obšižujo. Kaž luže du do grybov, deje se přece predgledaš při neznatých druženach Pramorský zvisk grybových expertů obradujú také internetše všech bergarjů při přašaniach. Kronka ochranojskeje bratšojskeje vesade převežujú serske křesťané přes celé leto. Ve ľudovém nakladnictve domovina jo nento ujšvo tradicijské údaše s kronkami na kušt žen za leto 2007 a 2006. Ako nové kronko leta jo ubrala ekumenická živová kupka, citát z Biblie, neboj se, ja som s tobou, netešni se, všetko ja som tvoj Bog. Sestajú jo knigva Hartmut Leibner, vetnenta sú nakladnictve a kultúrne informácie ľudka na Předajn. Jadro. Mive větro nás žínca ještě převežijo přes žen maximálně 22 gradů a přes pemrocone nebio sega tola ho a tam svinca pokažo. Alie šamna mroková fronta jo južo duce žínca vedpodňa šikňo vedpedvěcora přes cevu dolnou vůžicu a pšinja so dešť. S takým myslíšo na parasol abo jaku a ved toho jsme garono pejedali grybe rostu gašio mokše snaž namakajošo južo víče. Net více grybu gali víče a až do konca týženia dali temperatúru okolo 20 gradů ulit do gali se zavěstče pan upošijo.

0: kukuřicinja.
1: Šešť a dvažašča let stara je vět žínsažnego Noakojc Zuzanne vět přijašelko přijašelo tovaristva Nepelic dvar rovnem dostanjoša ljube pestrovenja. Vestenša strova a mišo jasove bostaku svižin za vas sme bostaku štucku ve vašej serskej slipenskej narece upytali.

0: Naše bubaki su zase pilnje živali na novom aktualnom možinskem magazine, a viče jo tak daleko, a co majú predk, to vie bubak moderator Jakob Pridichkeit.
1: A co je novego? Bubak!
2: Hej ho, a vítaj šo, při bubaku v septembrie. Ja som Jakob Pridichkeit, a za vičejšie ústevanie som se zase Larisa Kabelšojc ako pomoc obstaral. Všetko na vás čaká zase celá kopica tému. Ako predne, povedie jo Karolín Kühnholz a vena jo se zaberala s aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Pomaga krotký TikTok-hype popšovým umiecam, abo jo to jano krotké okognúše fame a zajmovanosti. Karo jo sebie celá dokrátne okledala, kak se ustatkujú trendy na muzikový šmek mladých ľudí. Jej úsledky slyšíšo víče v bubaku. Mimo toho slyšíme v programie Kuhn Bruninger. Vn jo byl na Sapsop festivalu v Vriecach. To jo se letos a predmotom krotko a svodko vedmilo. Tam jo doživil všakých serských umiecov a jo přišiel potom také do rozgrona. Úriesk nekotárych takých rozgronov slyšíšo víče. Nasledku sme Larisa a ja hešči kopicu zapšomujúcuch termínu a eventu za vás upytali. Vyt partiu a svejženia v botách přes životové gráša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pedla. Jo, to všetko víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.

Vítam vás na Serbsky aktuálny magazín Žinca jo sreda, ten 16. september a při mikrofóne jo za vás Anja Kochoj-Švarcová. Vítam vás učomne a žicem vám redne žin.

0: Kaži ljubojoša serske spive, serske živadvo, a pošajnsku prirodu penje bedeli přepašć pšiš petk doberko na serske conovanje. Kupka kula bula ešte raz ustupio, a do toga doživjoša živadvo při Rydce, Frank Kosek teke sobu grajo, a jo mi groniu, na co mogu se gešći jaseliš?
1: Tam su te povešove figure, ta přespovnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přigodovajam, tam kak to njega boja v botach a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, ale na tych živadlových stacionach, ja by tak kroni tam se teke spiva a potom máme teke živu muziku z Kulobulu teke na zelené luce.
0: Na zelené luce to kroni po tom conovanju, pen viacor, nic vůžo pen ještě ten koncert vid kupky Kula Bula.
1: Jo, tam je také ten koncert. Tam jsou také serské štucky pedla, jazzové štucky také.
0: Ako například máme my jeden titel?
1: No, například Spivo Verge máme tam, to je také taky serský jazzovaný titul Jabo Gronio. A ještě druhý, máme také internacionální tituly s serským textem. Například engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve Serské Rydce, ve Botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, a všako rakovický.
0: Jo, kvando, to máme také v našom archivě, a to net za vás krajome, do toho ještě raz vespětujem serské conovanie, doživioša ten týždeň pětk ještě raz při zelené vůdce Barkovách, nímský o toto ústavadlišťo zur grünen Ecke, zóne vedjedu tam ja, zor zegar šestřich, naposledy mich a sedy mich sledne zón, jo, a nento grajo, spíva a spíva, kupka, kula bula, juža raz za vás.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Kto budžo zastupovaš Sesku radu ve džiri myta minu Vitkojc? Ve prevozu budu přepedaš dom za ognovu oberu a dobre gribove leto. Ku tyma dalšim temam, nento vici ve povijesťach ujo Gregor Klim dobužin. Kužde druge leto pesčio Bramborska nikomu myto minu Vitkojc, kotorež jose kradu zasajžoval za Sersku ric. V tej džiri toga myta je teke cvonk Bramborske Serske rade, ten raz myto Nuvak, to je rada cora na svojom pesežinju znadeceniva. Z 2500 euro dotirovane myto pvaši ako nejúše uznamienjenje za Serske upaša ve Bramborske. Prejden raz mogu teke jednotlive zapytaš naraženja za myto. Do tych miejscu jen dostali vitajžišonja Mato Rizo, recevietnik Manfred Starosta, piesnikari Bernd Pitkunings a vidomnostnica Martina Norbergova. Statna sekretarka dr. Friedrike Haase vet Bramborskiego ministerstva za strobotu a socialnego jo nowy cvonk za vošpovie rade, za vošpil za serski ľud. Veno jose cora predkstajewa Bramborske serske raže. Venotren-Westfalske narožona Haase živa večivisha se tých let ve Bramborskej politice, je zastupnik ve za vošpovie raže jo Michael Brentrup vet vedomnostnego ministerstva, s tým jo rada za seponie obsažona, za vošpova rada obstoj ze serskich zastupnikov a zastupnikov krajovu, zviska a komunov, vena rozsužio vetom, kak orduj peníze serskie za vožbe zasažované. Prevoz má novú halu za ognovú oberu, ten dom je za tamne gasenské jezdžidva. Sledne živa sú sa docenili, ten piečk budú jen svetosne přepodaš kamarátkam a kamarádam při sportnišču. Dvie lišie novotvary trava, negašne skoro 120 let star dom nejo vedpovedoval vici aktuálnym petrebám ognovej obere, to nejo ešte koinc, tých tvarských živú vejse prevoz bužo skoro zachopíš tvariš nový vejsný dom a to teke při sportnišču. Ve botách a gelách nento derje namakajúš gríbe. Ves rešť septembra môžo groniš gríbové experta Lutz Helbig až jo dobre gríbové leto. Mimo kradu suchých lešajských miasecov i to sa tola dosť napadalo groni Helbig. Vesebne tam žož jo mokše a nakšomie gelo gríbe rostu. Přiberajúca suchota pak jim to obšiežujo. Kaž lúže du do gríbov, deje se přece predgledaš při neznatých druženách Bramborský zvisk grybových expertov obradujú také internetšie všich bergarjov při pšašaniach. Kronka ochranojskej a bratšojskej vesade převežujú serske kšesťane přes celé leto. Ve ľudovém nakladnictve domovina jo nento už vo tradicijské údaše s kronkami na kúšt žen za leto 2007 a 2006. Ako nové kronko leta jo ubrala ekumenická živová kupka, citát z Biblie, neboj se, ja som s tobou, netešni se, všetko ja som tvoj Bog. Zestajú jo knigva Hartmut Leibner, vetnenta sú nakladnictve a kultúrne informácie ľudka na Šedajn.
0: Vietro.
1: Mive vietro nás žinca ešte převežijo přes žen maximálne 2,26 gradov a přes pemrocone nebio sega tola ho a tam svinca pokažo. Ale je šamna mroková fronta jo južo duce žinca vedpodňa šikňo vedpedviacora přes cevu dolnú vúžicu a pšinia sa dešť. S takým myslíšo na parasol abo jaku a ved togo smyga rono pejedali gríbe rostu gašio mokše snaž namakajošo južo víče. Net vici gríbu gali víče a až do konca týženia dali temperatúru okolo 26 gradu ulit do gali sa zavisče pan upošio.

0: Naše bubaki su zase pilnje živali na novom aktualnom možinskem magazine, a viče jo tak daleko, a co majú pred, kto vie bubak moderator Jakob Pridichkeit.
1: A co je novego? Bubak!
2: Hej ho, a vítaj šo, při bubaku v septembrie. Ja som Jakob Pridichkeit, a za vičejšie ústevanie som se zase Larisa Kabešojc, ako pomoc obstaral. Preto na vás čaká zase celá kopica tému. Ako predne, povedie jo Karolín Kühnholz a vena jo se zaberala za aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Pomaga krotký TikTok hype popšovým umiecam, abo jo to jano krotké okognúše fame a zajmovanosti. Karo jo sebie celá dokrátne ogledala, kak se ustatkujú trendy na muzikový šmek młodych ľudí. Jej úsledky slyšišo víče v bubaku. Mimo toho slyšeme v programie Kuhn Bruninger. Vn jo byl na Sapsop festivalu v Vriecach. To jo se letos a predmotom krotko a svodko vedmilo. Tam jo doživil všakých serských umiecov a jo přišel potom také do rozgrona. Úriesk nekotárych takých rozgronov slyšišo víče. Nasledku sme Larisa a ja hešči kopicu zapšomujúcich termínu a eventu za vás upytali. Vyt partiu a svejženia v botách přes životové gráša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pödla. Jo, to všetko víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.